Žane wulke dare, popšeme se čas z našimi dječimi a nučkami, se zromadne vulečet, zromadne zablidom sečet, sneda co rozmovet, tež zromadne spivač, a so přezvu čisnč. No aj, to bude snač sa naš starších trochu češo. Najrenči dar je to la luštne gigotanje a smikotanje medla tež raz škričenje našich dječi a nučko, že so mesobu spytaja napšikvat popač. Sedom, po šestčiche, nudom poladame za so kacce do korune svjato Jana Kamencu. Vítejte k nám!

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: A ještě čera běžu na porodové stáci Kamencu. Poprom na to nastajení, zo dále neponže. Nětko pak je tohle, jinak přišlo z nejmenšího až do konca leta smědža mačer je tu dále přiječ. Tak plán v okresnou semika, jak emocionálně minené dny. Zatím běžu o tom řeči Katka Pöpelec nětko na místně se s babou Bernadette Vonarjoj.
2: Hej, dobré ráně. Mnoze, kde běžu, co tu Kamencu již na to nastajili, zo byso stáce? Ženca zamknu a kunc bubo, was sebe za babu Bernadette Vonarjoj, je to vizo cíle emocionálne, bo 26 let služubného časa je tu v Kamencu přežijúva. Gajka, da by je poprom da nalada v týme minutne, my se predi ižo skrutka o tem rečili, tu bych jenom také jacere zromadné akcie, tých babu a koromný sotru stáci, jež došte, všetko zromadný ešte raz doživili, jako goodbye, tak rec.
3: Hej, vy tých posledných štúrty, Maja, či nie je? My jsme to opravdu užívali zromadně byt, my jsme romadě basili, my jsme demonstrovali, my jsme na presekonferencách romadě byli, my jsme půjčovat romadě byli a jsme ty náš vodkatý romadě přijotovali. To jsme celý na paniku, než to převěř v Dreženách.
2: Hej, to nekne vpred raz, může če přesunč. Ale nekde ještě zročo na to pohádno, vůže ještě tež ještě jacere služby tu stokonila. Mě s druhým tež pětk, kaj ještě mi rekva, a to by je pon tež tu plánované poslední porod tu. Tak rec pětk by je gunc, pětk večer, što je to ještě přišel, tu nesmí tu porodit, a potom poprom jac nešče nikom přiuzeli. Tež to by vaša služba, jak to ještě tu ten porod pětk poprom doživiva, tež si myslila, to je můj poslední v Kamencu.
3: To byste celé spodžiny. Zná tu půjč do Kamenca, nádživo, to byste jara emocionálně v auče. A potom jsem vězal, když jenu ženu ji dostává porody, to byste nebyl tak daleko. Našem pan na primorku spala noce a narano na pan dostává rona. Te skurine byste v opravdu, tu vonka v Kamencu, jo jen větší svědčen tu běžal. A ta žena mi tež pravá, Bernadette, hörst du das? To je běžel tu zpěv, ten je znáte, ich bin der letzte Kunde. A musel se opravdu doli dole při tom smeč. A ona mi tak ty pravá, ona se šun kus tak čuje, kajž tu poslední kupci. No? A potom ona narano porodiva a tu porod byš celé já riane. A kajž také ve knize sem porod písa, takom bo, bez komplikací. A to byš poprom za mne tyč jen celé dobré zakončení. Also já jsem ve mně kus také šun tu mír nankala. A potom byš to za mne, ok, to byš, já jsem děre vod zamknila, někde může já vomire, to můj spáčič. A za mne to pan tak byš, co bude to tom poslední porod bo.
2: Mám, myslím, to nebys co jak poslední, ale předposlední porod, když včera noce, já se zase nicht do Kamenca nankal, kaj, to popromšiš, bo to když popromš, aby prajene, so nešte z cova aktivní tak rec.
3: Hej, to byš ty jara spontán přes te medie, to se dále dá, so mu zase cel normálně dále dživáme. A vičo, najmoj nikto zase džesačích byše přijedna žena.
2: Mm-hmm. Toša, pontiš včerošo, hakle zase jasne jo. Poprom šas jen zajem porod, tiš nekak dvaj tečenje do to přizivi. Kak za vás netko te přijedne tečenje upadaja, su nekro zno zase žene včerošo sem přizivili, dokuž poprom šan neke žene porode v tým smysle plánu, ane nebyšu.
3: No hej, vele žene su se šetce zase prašali, můžeš se ještě přemenič, musel dojich šetce troštvač, a přes ty médie jsou čora nedom, hýžo jo pon 14 hodin, někotře žene zazvonili, oni se rádi nemo přijíč. A my máme kůže čtvrtk, tak hodinu, když může se ty žene přizivit, to je na bába tu, a já se nádějám, že bude někde zase se byli přizivit.
2: No to je zase znovu čero, šo jasné, že budu ty ještě přichodné dva týdženy kopat, že půjde se ještě se sporadami, také, že to minulých letách debo. Včera mě ještě tak, kdy měli také vůlky záredované tu na stáci, poprom by tež jako rozhodované myslené, jak to by ponta nálada včera poprom, tuše jako je těšitko napojšané se s fotami, se slubými postrovami mačerů a dětí, tože po nebe naposledčená rozhodovanská party.
3: Nie, to by šli na rána party, to mě zprávně preč. Also, kůže jemu nima přijet, že hač mačere, aber nanoje, džiči, vůki, to byste za všetkých votorene, a to byste tež vopračo kopate tu, a šestu so, also veli su so tvočili, mesobu a sú jara veso, so to nekak dalidže.
2: A vyšte tu tiež išiel, kak dále ponže netko za vás, ako báby, ja si myslím, no asi also jen zwischen plan du schei hier so April sam dauer bottom so netko de schitze maja sa juni alle wotler der wotter schat du bist an nicke im no hischte no radovac gak für dovici chrone
3: also du zwischen mir plan ste na guje bat sa juni a tut und ditem buja so der likara na psi quattro maje sind so gestet das wupo vigene a der beton gesasse rutscho sat.
2: A kak potom dále pobeží, to bude sa zaujíšť příchodných týdženách a mesiacach pokazať. Nedom je naposledných a s tým končí tiež služba, ktorá dať vonoruje, ktoráž sme tu týdžen dále nádživo šinčí, nakáč bú promyslené ako bába. Celé útromne džak a nádživne ďalšie krásne porode kamencu.
3: Hej, ďakujú a všim riane džin všiu a my sa jara veselíme.
0: Serbský rozvoz popuču live na Sčeláku.
1: Katka Pöpelec, hier ist Sopši Zivua Skaminca. Za wiste technisch gemelina nas počatku chceme sa zamovič. Wiste wusadzina šak bichu dola nas počatku svišič vodeče. Spytame, so to přichodni šalče potom lepe pobeži.

0: Nie, dżęca je prynijuni, międzynarodny dżin dżistcza. Przyjemy wam, szitkim, wesoły dżin.
1: Jako sem dženca pošli domov přišla, leže se na blíže tafla šokolade za mňa.
2: A čo laso tak mrzáš?
1: Tam steješe za týlky dne džišča. Ej, môžete si to predstaviť? Nesem to na žene džičo viace.
3: To pak si kytro neďakúna.
1: Ach, Mira, sem so vezo poda nana a mačere poďakúva. Ale jim tež prajva, što o tom myslu, so na mne ište na dňu džišča mysla.
2: Aj, to som mi tež ľujo nebe. To by to la hajnva bylo.
3: Jasne minča som so veseliva, jako som dženca komiku ze šup dostala. Beno, ty po teki ničo nejsi dostal?
2: Nie, a to je tež dere tak. Džin džišča, ba! My to la tež jace F močine nejsme.
1: To máš pravo. A nitko chcú ráda skončne trénovať. Džeda váš nan jenož vostanie.
2: Tam lež no všinže.
3: Vítej, vujo Achimo. Započneme zase s vútrajnošťou a s niekotrými kovami vokoho športnišťa?
4: Vítejče, nie Mira. Dženca nic. Za dženca sem si nešto vosebite vumyslil.
1: Má to nešto ze stivulky titul v tvojej ruce činič?
4: Celé pravje. Dopak dobíme najprede natvarič.
2: Čeho dľa da dženca žane normálny trénink nečníme?
4: No, mysla si, zo dženca k dne džišča raz nešto vosebite s vami vúspytam.
1: Što?
2: Na džin džišča?
4: Sem da nešto vopačne rek.
3: Se runie vosace nezdo naškarau. Šako je džin džišča, jenož za džiči a nic za vůlkých koparů, kaž Teju a Bena.
4: Ach, po takým, netreba mi to vúspytač. Môžeme tež, kaž hevak trénovač.
1: Haj, šako máme konc týdžina náročnú rú, přečivo druhému v tabuce.
3: Och, škoda, sem šun čipná, što se si za nás vúmyslil.
4: No haj, Popravom, co s vami kopaňcové kielovanie rač.
2: Kopaňcové kielovanie? Što na to je?
4: Haj, za to nastajame ve vistem bodstavku od nás vosebite kiele, kajž pri kielovaniu. A potom znovu bule do nich celame. Pritem ličime dybky a ladame, što z nás najlepie znovu kieluje.
2: Popravom, to šun kuj klinči.
1: Haj, a to šak nie nekajka zabava za malo džiči. Ale zvučujeme dokvadnosť s bulom.
4: Aj, derie. Daraz šitko junu natvariu.
3: Ďakujú, vujo Achimo. Ja sa z najmenša veselú na prekvapienku. Keď ne, džišča.
5: Ej, Mira! Yeah!

Kamencu je so sobotu noc viace svojbne dom palju, a to na Werner Reifovej droze, dokelž je so jara kurivo dobjahu cv bydlenski blok evakuirovač. Nekotrih vobydlerju je dobjava vonju a vobora s pomocu ryblu sich bydlenju vusvobodžič. Štoceči kameradu by namestne ništu so nezrani. Blízkosti je miesto Kamenc športovú halu jako núzový kvartír zariadovalo, keko škody je nastalo, nie je ešte jasné. Slepom sú 27-letného muža trunili, je 215 euro na nemský kontu přepokázal, dokelž bude mu slúbené, so dostane za to 1000 euro na britiským konče, svojbni to pytnuchu a zazvonišu policiu. A do rojnce Nemce Daranec skupšiske gmene bu biehu zajšvrcioch nedžel kvát hodnoče 3500 euro s připovišakom pokradnené, k tomu ešte vodový tank a plána. Šitke tute vice bychu na ležonosť živosrieč lisa. Miestom sú kvát budešine namakali a vopsi džeri ručili.

0: Na prašuala.
1: Wieso, ja som jara voložena. So, ten stavnik je tak, jo, ja sa nádejam, so môže sa pán dolaš, čo od noho lieta te, šem púč namakač.
2: Ja to principiálne deren ankam, so onen spýtaja, s jedným bubučom pýtač, a z najmenšia to možnosť daja až o konc lieta, no, s tým kompromisom, to ja nemôžem nikad také posúdžovať, že už ja sama napríklad nevúžijem zjavné vopkádne sredky, to napríklad nevycik, najskôr nie, že celé taký vôľký čun deren ankam, so sú so veľa ľudí mobilizovali a tak, so to také dosť javno šešišlo.
3: Često so smomu kvázi ze založenú svojbu hotovo, ja nesem potrešená, nekaj slušiť za to dále, čo ja jara za praje namakam, dokuž za svojbu so pomerne malo čini a tá klinika je ošto tak kolepka serbu poprom, aj si musíš nekaj vúse prieč panu, ponto tiež jemu druhý triši.
4: To by odvíže, že bude nekajke za to nenže bez nekajke konsekvence, když to dále beží, no, dokuž financie sú šúčom jara rytka, kdyby sa nitovať, hače to ferne, na hej, na koncu, to šetce jeden odvážo, ano, no, tu nejen bude praje Hajten tam und binne.
2: Sie haben es vorne gepreit, ja, es muss so groß nachdenken, aber nachdenken, du bist mir so was im Swisher, also so nicht so reike Wubritschi, so muss ich das an der Bottle schon erholt werden. Ja, so wie so weißt du, aber es muss du ja nicht zähle jennere in der Bottle schon, aber du kannst nicht da nicht mehr. Es ist ja Runetag, es war kein Dischbunike, nicht mehr boah, ne? Du kompromiss nicht, es ist in mir ne Bus haben, wie so den ja da gerne, du bist doch schon die, saß da mal im Ludum fallo hast. Na du, oh, hey. Ja, so weißt du, ne Pummer, so ein Borodostatio, Rune, so ein Jonek, ich nicht glitzer, ich schiebe Borodja, so mei, aber ne, du musst doch schon gar zu Borodja, ich hatte so ein Schema Borodja, wo wir so, Chim Rinschabur.
0: Da bin ich auch nicht gut drin, meine Nähe, serbskich Matscherio. Ja, bottom sei Katka Pöplitz, ich aus Babu, Bernadette Wornerio, wo nicht sich im Rostel, der auch Christen aus Semika, so Rosmovia, wo er Pschiesewies, so wo er Behu, Tutor, Ranja, wie er so hieß,

Tak si mě poprom na polsku štučku predovunie přišva. Žadne zdače. Znane doky jsem si ja to tak jara pšava po tutem polským vuliče z Betinu. Zedáta je vieza skupina ze Slovenskeje. Celé jasná vec. A netko poladame raz do přichodnije hodine, što nás tam hučpne takhle očakuje na tutoch interpretu smieče so. Mies druhým veselič.

0: Srpski rozvoz. Povjesće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobre ranje. Na vurjadnym budyskim okresnym semiku je väčšina radžičelu čera za financiálnu pomoc korone svjato Jana Kamencu osuvala. Po miliona euro chce okres maximálne hač do konc leta pšeostajíč, so by štej gynekologická a porodová stácia nakvílne dále v obstavoj. Andrea Kiš se na znádrobnosťami.
2: Peneze pak sú na vumenenia viazané, mes druhým zoma tovaršnosť Sviato Jana Koruňu dlhodobne obhospodarič a zo doby so Sakske struhotniske ministerstvo votostarač, zo dostane Kamenská Korunia dále po kvaliče zastaranský nadavk. Jedna čestvo Korunia je signalizovalo, zo je to možné vupuč. Po miliona euro za možné nakvilné vukovanie gynekologické a porodové stácie maja pšinč po votvosovaniu v okresných radžičelov sonca za zjavný vopkat. S tým od 1. julia kunstyčenia a v prúzninách mene busov poječe.
1: Po pravom by plánované zoje dženca ráno posledná služba na porodové stácii Kamenský Koruny. Přečivo tomu pak je veľa ľudí, privátniku, kajštež komunálnych politikáriu protestovalo, mest druhým z online petíciu, ktorúše viace hač 20-30 ľudí podpísalo. Serbsko-nemská filmová Sič Vúžica film chce přichod, že bude s druhými menšinami romadže dživač a so se serbskými filmami na dalších európskych festivalách obdželič. Na to dojednachu so na svojim zetkaniu kunstyčenia. Vúnie vúnže to z toho, dokež predstaví svojim mestrujím ľubosčínsky krotkofilm Dviju Romu. Menšina má rúnie serbskému ľudí se stereotypami vojovač. Tute milí so po svojach rečnice serbsko-nemskie Sče Kozimy Štrake na ocenie rozvamač a přiúšem autentické stavizne povedač. K Sči vúžiských filmovcov slúša viace hač cíce či vúmiocov. Tež na posledním mestským koncu týdženia sú regionie hišče niekotre mie padnuli. Miestrujím sú salovie mie umietali, každýž komorove, tam v občili so 10 sporu na riach. Na premiarnom mie metaniu budešine sobotu na zároče serbského ľudového ansambla by 15 sporu, rajbicach zariova 11 sporu modžiny a 12 sporu dječiny. Bukecach nemožach umiju povalič, šako tvarskih dživovev sudla, ani miju stajič nemožachu, navošk pak pšivšim z mestským svedženjom v osvičiču. Čera potom sledovaše išče mije metanje kulocu. Kloštre Marina Vizda Pančicach Kukove je čera kolipa zromadne z votovským žunským korom z Lubina a džičací skupinu Lipki naletný koncert tamniši brožni vôtoval, tutun doživí na 400 vopetováku a vopetovariu. Tež malešanský cokvi sú čera húdžili, tam vústupichu džiči vitaj pestovanie k vodnemu muži zromadne s korom Židžino, nekak 60 vopetovariu sú moli tam vitač. Dohromady cia posta modostným je drežansko-mišnecký biskup Heinrich Timmer Efos včera Kruščicach sakrament firmovania spoštil. 22 holcov by družšu drastu obličené, svedženské kemše je kruščanský modžínsky kov obrubil. Do toho by biskupa dživeč poru jišariu vítalo a jeho ze zapšahom do cokve převodžalo. A to bych u naše povestče, když namakače tiež na internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
3: A netko raz poľadáme, hač smieme dženca tiež, nekajke vedro.
4: Jo sem ja, no vaš Filomelos. Ja smiem dženca rec, kajke vedro bude. So, neke na dňu dešťa najprede raz zaušie dječi jeden popranč. Ach, hej, a najkrásnejšie vedro vizo. Dželca na dňu dješča bude so popriančky a placký dešťovač a najskýry sedatýš hišče lodové kulky. Lepšie vedro ja neznajú. Frrrr.
1: Hatek es lubina gash filo melos, ja wieso ne možu činič, bo nič bieto zimora celerine bylo, ale dženca možu slubit, zo so bihu rania v uvedri, očakuje na slunčne džin, vostanje sucho a mive temperatúry maximálne 23 stopňu dženca.
3: Na počach šodere beži jenice tam při raničnom překodže ve Ludvigsdorfe na smer Drežany. Tam so vopkat, přeco ještě kopi, tam treba ja ľudžo, niedže 23 menšinu odleje. Dobro jezbu přijemoj, dženca prinio junior, džen džesča, peč, po na po osmich.
0: Serbský rozvoz.

0: Zatkula.
1: Zimson es jena bedesac vastočka abo Lilliput. Dokujže tež ženca iše znaje. Vyše vypak, što sú pionírojo, što je GST, a zo sú šulare dobili nidy samo hiše sobodu do šule kodič, šo to je v NDR-skim času cíle normálne bylo. Najhúštišo je pak tež politické vúsmerenie vážnu rolu rovo. Kak je čas modžiny dede byl, se všemi dobrými a špatnými stronkami, o tom chceme rečeť.
0: Zatkula.
2: Nič sabič.
3: Čem sa večo?

0: Chin.
1: Jako sem dženca pošli domov přišla, leže se na blíže tafla šokoláda za mňa.
2: A čo laso tak mierzaš?
1: Tam steješe za tývke dne džišča. Ej, môžete si to predstaviť? Nesem tola žane džičo viace.
3: To pak si kytro nedžakúna.
1: Ach, Mira, sem so vieza pola nana a mačere podžakúva. Ale im tiež prajva, što vo tu myslu, som na mne ište na dňu džišča mysla.
2: Aj, to som i tiež ľujo nebe. To by tola hajma bylo.
3: Jasne, minča sem so veseliva, jako sem dženca komiku zešuk dostala. Beno, ty po takým ničo nejsi dostal?
2: Nie, a to je tiež dere tak. Džin džišča. Bah, my to na tých jace F-modžine nejsme.
1: To máš pravé. A netko chcú ráda skončne trénovať. Džeda váš nan jenož vostanie.
2: Tam ležno přinže.
3: Vítaj, vujo Achino. Započneme zase s vútrajnošťou a s niekotrými kovami vokoho športnišťa.
4: Vítajče, nie Mira. Dženca nic. Za dženca sem si nešto vosebite vumyslil.
1: Má to nešto ze sti vůjky titul v tvojí ruce činič?
4: Celé pravě. Dopak dobíme najprede natvarič.
2: Čeho dla da dženca žádný normální trénink nečiníme?
4: No, myslá si, že dženca k dne džišča raz nešto vosebite s vami vůzpytám.
1: Što?
2: Na dňin džišča?
4: Sem da nešto opačne rek.
3: Serunie vosace nezdo naška rau. Šako je džin džišča, jenož za džiči a nic za vůlkých kopary, kajž tyju a bena.
4: Netreba mi to vůzpytač. Můžeme tyž, kajž hevak trénovač.
1: Haj, šako máme konc tyžina na ročnu rů, přečivo druhému v tabuce.
3: Och, škoda, jsem šun čipná, što jsi si za nás vůmyslil.
4: No haj, Popravom, co s vami kopaňcové kielovanie rač.
2: Kopaňcové kielovanie? Što na to je?
4: Haj, za to nastajame ve vistém bodstavku od nás vosebite kiele, kajž při kielovaniu. A potom znovu bule do nich celame. Přitem ličime dybky a ladame, što z nás najlepie znovu kieluje.
2: Popravom, to šun kuj klinči.
1: Haj, a to však nie nekajka zabava za malé džiči. Ale zvučujeme dokvadnosť s bulom.
4: Hej, derie. Daraz šitko junu natvariu.
3: Ďakujú, vujo Achimo. Ja sa z najmenša veselú na prekvapienku. Kdne, džisča.
0: Ej, Mira!

0: MDR Sachsen, das Sachsenradio-Wetter, auch für die Landkreise Bautzen und Görlitz.
1: Sonne wechselt sich heute mit dichten Wolken und einzelnen Schauern am Nachmittag ab. Die Temperaturen erreichen heute 19 bis 23 Grad. Morgen Sonne, Schleierwolken und Quellwolken im Mix. Später auch wieder Regen und Temperaturen bis 27 Grad.
2: RBB Program.
3: Vítam vás v novém mesiacu Žinca na prednem júniu o jo Gregor Klim. Nažiam sa až čo deje prišli do nového týždňa. Za naše žiši nažiam sa až ja to bol také južo jaden vesebne riedne tyžinský start. Žen žiši bužo na zavieraš zavistče, net ve našom žišiecem pestrovie, ale sme také kšili pšašaš, alebo my sme pšašali, kak žiši ve žišuniach a hortach žinca svieše. Nežo jano vo dariki a lot, ale také vo žišiece pšava ved toho, co me piedaš. A dariša dostaš a pasujúce k tomu také téma našej muziky tyžinia. We'll be right back.

A jadn da je to teke, gaž maš nikogo, s kterým možeš, jo, so jadno jo rozgraňaš. A poneš ti nas herske, nic tak laško, týma žincešníka občinovská. Nic dára, ale dobré program, da je ten týždeň v Serskej muzeovej Hošebusu a kterej gešpě to vám všeražíme. A to a více je v příduci štunže v našem dolnoserském rádiu Rýdne a Štapedla.

Vrijeme mě šišti a vihor mě šumí v głowie. Přižeš pak blíže, veda se zlagňo.

0: žičice muzikel dajša žičam lichosť. V Lubňo vie jo sa ten konc týženia vedmio nímsky drastvin zjen a to jo nejväčšie zmakanie přijašelo ľudových drastvov nímsky. Dobvoto sú přišli zastupnice a zastupniky zo všakých regionov kraja, aby predstavili svoje historické drastve, tradície a ich kultúrne terpstvo. Vieraške zaredovania jo bolo pesčenie titela drastva lieta, togo lieta, 2006-2006, najúže uznamienie nímskeho drastvenného zvieska Jošvo Lietosa na siasku drastvu na drastvu vúžiských jačených spivákov. Na ceremonii sú sa obžilili prezident nímskeho drastvového zvieska Knut Kreuch, ako také bramborský ministerský prezident Dietmar Wojtke a po slovách Wojtkeho pečmanio uznamienie bogatstvo siaskej kultúry v regióne.
1: Das ist natürlich ein besonderes Zeichen nochmal, dass die Vielfalt, die wir in unserem Land haben, die Vielfalt und Reichtum des sorbischen und wendischen Lebens bei uns in unserem Bundesland hier nochmal hervorgehoben worden ist durch den Deutschen Trachtenverband. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil es wiederum für uns auch in der Landesregierung Motivation ist und diesen großen Reichtum nicht nur zu erkennen, sondern auch möglichst intensiv weiter zu fördern.
0: Ja, Sanosaki Tradizie, ako Katarino Kühlerovo ist Dešnaja uznamienienie drogotne pšipeznáše.
2: Mne to veľkým veselilo, až sme dobytnuli to myto. Drastva lieta, náša drastva jačovného zbývania. To myto je pšipeznáše za našu kultúru a pomaga nám byť skobodnejšie. Šúder káno mežeme naše drastve nosiš.
0: Jo, vieci zašišťo vete drastveného dňa dostaňoša po sriodu v Pšinovsku v našom programie a vieci aktuálnych povisťo te pšidu pon okovo napo net po muzice neperého Ida Dolinsviva Melancholia.

0: RTB Serbski program. Povijesti.
1: Serbsko-polska zgromadnostna festivalu ten koinc tyženja. Familjowe sveže na Šusteroc dvorje v Trebinje a recne centrum Vitaj v Hošebosu jo nove material za žiši udav. K tomu vece a dalšne novosti slyšiš on ninto v našich povestčach. Při mikrofonie jo Diana Šicova. Dobrý žen. Serbske rije, spivanja a muzika su se koinc tyženja prezentirovali na čižastem folklornem festivalu Pejzaž muzika malowane na serbski z muziku malowana krajina v polski. Ten festival jo se vetmio v gmenje Gostčježovice 50 km riz dalone vet mjesta Žary. Serbski folklorny ensemble Slepo jo ustupio, ako teke modostna rejovajnska kupka serbskiego ludowego ensembla Bužičanka a kupka serbska reja. Předovšem polske modostne a žiši sú tam v živaniach zeznali serbske spivania a uknuli ludowe melodie a reje. Projekt jo bol spichovane přez Euroregion z Previanisa Boba. Sersko-Nimska seš vůžeských filmarjů, co ve příchoře věci s drugými menšinami gromaže živaš a se se serskými filmami na dalšných evropských festivalách obšelíš. Na to jsou se dojadnali na svojom zmakanju koinc tyženja, rozpřavio MDR. Na tom zmakanju ve Zgorjelcu jo sem ja za drugim lubosčínský krotkofilm Dviju Romovu představio. Menšina má rovno ako serbský ľud se stereotypami vojovaš. Tožto stereotype dejali se po svojach povedáky serbsko-nimskeje filmoveje seši Kozima Štrake Nauka rozvámaš a veto autentiske čojenka ulicovaš. Ke seši vúžeských filmarjov svúša vece ako čižasča umiocoku a umiocu. V Trebinje sú cora juž na žen žiši myslili. Na Šusteroc dvorje sú svešili piete familjove svežin. Jo to bol predne svežin pod režiu nového předsedárstva vesneje domovinskeje kupky. V nazemie jo Angelika Balcková po 17 lietach ako předsedárka pšoseva až druge jeje nadavky pšauzeju. Ninto vena nadale aktivne v kupce sobu živa a nové předsedárstvo jo se nadavky rozdielivo a skromadne navidujo. Při svěženju ustupili su žiši Vitaj žišonje Lutki, potom ukniki muzikoveje šule Fröhlich ze spěveje vode. Skokajnský grot, baslinje a lot jo rozvjaselivo žiši, starejše a gostči su se vod ženských vesneje domovinskeje kupki kulinariski zastaraštali a vod regionálnych pobytovarjo. Kolasovarje su dostali pogled do serbskeje kultury. 1600 obželníkov jo sobotu na či a dvažaste gviestove zjezd z Gorjelského okresa do nového Mivoraza přijevo. Nové Mivoraz stojí za zachovanie vesného zgromažinstva ve šeškých casách strukturnej zmieny. Až do konca 2024 přesedlo na vjaz, obogašijo serbsku identitu v Slepjanskej vysaže. To je počmanu krajný rast dr. Stefan Majer, CDU. Po 12 dcerach, až ze Zgorjelca v Polsky, Žary, Vorjec, Budyšina, Barščča, Małego Kölska, Rychbacha, Niskeje a Rozborka, sú přišli obšelniki gvestového zjezda. Rezne centrum Vitaj v Hošebosu jo nové material za žiši udav, kamiši bajčojenko vo pilných mocných mrojkach. Material jo uvio Goethe-Institut. V čojenku poznajo uchac Hanzo to živinje mrojov v goli. Obrazy na kšutej papierje ve formáše A3 prezentirujú se v drevianym kastčiku ako ulicovarske živadvo. Žiši mogu obrazam sledovaš, miastem až ma vodkubvarka abo vodkubvar, text na sleznem boku v nímskej, gorno- a dolnoserskej verzii před sobou. Tak ma ruce líše za gestiku a živadvove graše. Didaktický materiál mogu se šukne kenč sersku rec posredňaju, dermo v recnem centrum je Vitaj vtezeš. V přidúcem Lutki ze šoku dajú hešči přidatne didaktický materiál k tomu.
0: Jadro.
1: Nowy tydzień. Startuje przyjaznie. Mrokawy, kęcz nintor południa, hyszczy pićku, chłodka dawaju, sięgnu se aż do wiacora sledk. Jeden adważasca do 3-2 stopniu maksymalnie pokażą żynca termometra. Wicze obmocone, ale suche plastery adważasca do 7-2 stopniu. W nocy na schrodu, a potem schrodu obszyn, przyjrzą ewentualnie deszcz.

0: Walking Down Manish Roads, Toyo, titelový song za te serske udrogovarie v Texasu. Cošli ga naukno žiadno riec, netosigáš studiúrovaš knigve, abo chajžiš na kurs, vážne je se teke s drugimi rozkraniaš. A kak ja to bolo jasela, ak ste se dva staršie serske muske gano z Makavej, až ste zachopivej, se dopomínaš na mode case a na reje, na te riedne žoča, na borske živo, nie bolo toho ulicovania dosť šmária Likorska Winklerova, jo to doživiva, a kake to jogaš z Makajotej dva staršie šej muskej a se mežo tej ulicu vaš na Sjaske.
1: No to je redne. To je zelten namakajoš, až staršie ľuže gromady přijdu a mogu srske pedaš. Unuj se vec, ni nic jan, ako može išče srske. Rozmiju ga mogu moda išče pičko nieco, ale pedaš namogu teke.
2: Vej se nie znaj o tej z mladých let, ale vej znaj o tej šikne druge ľuže a šikne dvere a šikne se.
3: No jo, te starše gohodujem a mini, ale tak barno te už goni, tak ešte saske umiju, ale vec tak pejedaš ňamgu a mogim lode ga nikše pejedaš, ale umiju všetko ešte, jo.
2: Ale vej matej viele se ulicovaš, vej znaj o tej šikne ľuže, šikne jo. Si, šikne dvere.
3: No jo. Venio přes tu LPG a přišel taky šuži okolo a já přes tu klucekánu ve aktivu kombináša a pezin ve samským bytýbu, když jsem přišel taky šuži okolo a jsem musel pente bagr a te loupy všechno přetváříš a ta auta parížaš. Jo, a tyky na těch bouštelách jsem jim daleko přišel okolo.
2: A vy znajoš o tyky šikne ľuže a šikne si vy, až čo tyky věle byli duci, ak čo živali?
1: Jo, já znajom bavím ten celou boku, vednuji si až do města, na garách, do Verbena, do Dešna, do Šmogruje, Pičku Vedberku, což u takže Praus, Majivarka, Debska. No jo, turnuje, drenuje, také ešte bej neznajom. No jo, a pen což ešte tak, turi tak neznajom. Tam nesom tak přišel, ale rade víze, mesto, barbuk, no jo, krožišť.
2: Jo, ale obej z tej burskej cas živenia, z tej se ulicovej ved kokošo, ale také ved tých kjarcmo.
1: No jo, kokoši, nasu, jaja, to je také veľa rasu ved kokoši. No jo, to...
2: Jo, a ve zbežu, a ve...
1: Zbeža, no jo, krúva.
2: Jo, a ve gumne.
1: Svinia, gúne, kenia. Kenia som také dvojkom ju, bejných let, už je 20 let.
2: To kajo byl hynakši cas, druhý cas, ak ste byli mladé a ste mieli burske, nic?
1: No jo, ak sme byli mladé, pen sme sa ešte veľký vrčav ževaš, tam sme byli rýchlych buria, ale nunca sme burske ževašere. Tak živáme my ga sobu, ale netrebáme my vecným krňom to živo nakazané, což dejme živáš.
2: Jo, ale jadna vesebná týma jo zavajú veľkým zájmem na te trekarie, Alfred.
3: Ven ga ja tyke ve jeho živinu, ten banat jezdi s tými trekariami a tyke te type všechno znajú přes to želo, jo.
2: A kake vy mašo, kake trekarie, abo kake ešte ježdili?
1: No, zachopil som s trekarom Ježíš, ten som z akta LPG, ben přišel, ben bol aktivist, ben bol pionier, ben bol RS-30, ben ja přišel ten Famulus, ben ja přišel ten ve Čechen, ten Cetor.
3: Cetor,
1: jo, Mjazen. A ben Utus, teke ve rumenský.
3: 650.
1: Utus, jo, a ben, no jo, ben so přišel už ten Ceti.
3: Ceti, da.
1: Jo. A no jo, der Zoe Z ist 300, wenn der nachher, wenn der 323, ja. No jo, wenn der nächste, der Wilke, der Russoiske, der K700, wenn der T150.
2: Wenn sind der Russner, ja, Alfred, ne?
3: Ja, ja, sie živo, ja, schickne Trecker, ja, znaio, ja. Sogar der Wilke, Russoiske, ja, mein Schischko, der Ticke, taki Wilke, Russoiske, ma, den budu Ticke, psich, doppelweise, na tu, Ausstellung.
2: Alfred, das Żywienia ze strekariami se tylko doma zabiera. Ten niam, żeby się strekari ożywy byś. No.
3: Nie, ja są we 26 lat ten pryny trekar ze stwaj gomadu. Ten jeszcze żynca z nim jedu. Jo.
2: A, knies Natke, pen możesz raz k niemu przyjść, gdyż masz problemy z waszym trekariom.
1: No jo, ja są predku, 4 lata są mej do przeparę ryżisz. ten ga nun ženio, tem že išim je prevlabovaš. Tam ne trebam vjecni ženu pomoć temu.
2: Jo, to redne zavajuš se tak ulicovaš.
3: Jo, ja se živuju až ven ešte tak daje saske mežo, ešte lipi ako ja.
2: Vidíš, jo.
3: Ja zabenu, ty kebenje vili už.
1: To zabenje toga je onom često, a sme rodujeme staré. My ga nesme vjecni te moče.
2: No jo, ale šikovanej obej gulca.
0: Alfred Kerzmarik sprejavo za jo ogleda o nadver Bernharda Natke ve Novej Sy, stej se dopomina ve namoda leta, na živo a na trekar je obej se gastem cas živinja zabirajotej.

0: Sarna Jaka, Mödra Schorza, z tym motom Šepšaseja Spechowajenske Tovaristvo za Serski muzei v Hošebusu na svoje letne dverove svežin, ten pět k vedpodnja, žovo Sersku drastvo a ten dokradne program, ten znajo obšetsetaka Tovaristva, to je Madlina Norbergova, nend obši telefonje, dobro žen.
1: Ja, vitaj, Gregor.
0: Sarna a Mödra, jo to nendo ten dresscode za ten svežin, jo?
1: Ja, nekak tak. Ne, to je jen luštny titel, ako sme se umyslili, ako sme ten program přigotovali. Sme se myslili, gaž píšeme tak modro šišť a pon muzikalický přínos. To je neklin, se mega co me teke vabíš. A ten dvorový svežin, ako svežíme kúžde leto v muzeju, má napšaudu nieco viegen vosebnego. Máme jeden přednosk, a to je napšaudu Modrošiš, a za to sme přepšasili Daniela Hefnera, ako je nentove Dolni Vúžice, ten experta za Modrošiš. A ve svojom přednosku on krotko rozkladuje stavizne, a potom také predstavuje šake mustre, ako sú ve rozdielných drastvinných regiónach, also Šorce a tak ďalej, žož vyžíme ten Modrošiš. A te, ako se pičku s tým zabierajú, vieže také, až jo Modrošiš, nento juž UNESCO kultúrne derbstvo.
0: Všauje, jo.
1: Jo, a to vedľa je to nieco viegen riedného. A ten Daniel je také technický a s digitálnymi metódami, ako napríklad 3D-šiš, môže jen žinca také ten Modrošiš ve jaden a dvažastem sto lešu užívaš. A to von šikno ulicu je a na to se viegen jaselíme.
0: Jo, to je a, ten medre pöžel a ten zárne pöžel, co to je?
1: Jo, to je popšom jeden mladý muž, ako se pominio Čornak, on je z Gernie Vúžice, on sam sebe pominio Jake Švác a on spíva, vegenredne spíve poetiske, melancholiske, ve nímske a sárske rece, nic jano gornosárske, on možná také dolnosárske. Jo, ja co ešte raz šeknach prepšaseš, to bužo zajemne a snaž co me teke groniš až miaze přednos koma, abo tak okovo, co me teke kafe píš, my zmiame domácne tykajens a zastupio darmo. Spirovenské tovaristvo by se jasilivo přes malé poštivanky, ale kúžde možo přiš a teke tam s nami kafe píš. A gaš jo cas. To my také ešte zgromadne spívaš, ale to môžeme pon rozsúžiš. Azu jaké ga má gitaru sobu a pon môžeme šikne také spívaš.
0: Super. Jaká sa živujem, da jo popšom tak veľa gošpohyš do muzea, do Serskego vemisče, ústajence, Serske blido Rone Bo Agle, raz jeden koncert z umiocovku Valbogu Valdžic s tým natúžen, pon búža v júliu zase ten drastiny mark, ale ten dverové svežen, abo dverové vedpodnia, to je zase druh format, ne? Co je popšel om ten cíl toho?
1: To je drugi format, naja, sledne leto je bolo Čižašča let muzeje a tam sme väčšie zaredovanie cenili a pon sme přemyslovali, co me ten format vospietovaš, ale jo, to co me dokoláš, to je pon vodpodňo, sme vence napšaudu nadverie, lúže, kde je to výžiš také ako smakaniščo. Muzeje, kde jedno smakaniščo šiknoch lúži byš, ako sa zajmujú za, no, za serbstvo alebo kšie zgromadnosť. A sme si myslili, jo, jano, kafe píše, to je pan primitívne alebo jednorie. Yeah. Yeah. My musíme také kultúru pobytovať, my sme muzeje, my sme jedna kultúrna sárska institúcia. A pon sme sa rozsúžili ten formát vostanio, ale také to tovarišnostne, also spívanie napríklad, alebo kafe píše, alebo rozgrono, dobre rozgrono, to je s tým zviezané bež.
0: To groni předsedáka tovaristva za spichovanie Serského muzea v Hošebusu Madlina Norbergova a ja cvišti pšudaš ten pietk buža tošten dverove svežin. Vedpodňa ved siga Čich?
1: Ja, siga Čich a šikne sú viegin učovne prepšasane.
0: Učapne žik. Bože mě.
1: Bože mě.
0: A to jo, ta Sarna Jaka. Jaka Švác.

0: Animo to mamy za druhú hodinu zaso aktuálky a nuostky spřijotované.
1: A tute nuostky sú voprodže aktuálne, dokáž ďovo váš najľúbší event Beach Toura Rádie Zadkule.
0: Hej, tu už vás tanče pri rádiu so nebyšte ničo skomžili a netko sme čipni, ktorú hudbu má Helena Jensa za nás spřijotovanú.
2: Vítajte k nám do studia Zadkule Jensa Večer na dniu Džišta. To reka veľa zboža šim, dokáž tla sme hište šimodí. V příchodní hodině můžete se na celé šelaku hudbu věselit. Městrujem na zpěvu Čvůjkojo smy od Janka Hanka. Oni tlamějí před někotrými dněmi hakle vůlkotný vůstup v Budešině.

0: Nimska Demokratiska Republika NDR byše socialistiski stat, kotrž vuj so po druhej svetovej vojne z teritoria sovjetského vopsadnického pasma, potakým z dođela Nimske, kotrž bu aluirovanym moci sovjetský zjazk přirjadovaný.
1: Haj, pod viednictvom strony SED byše NDR diktatura a SED politický monopol. Vólby potakým nebychu svobodne a dobyča vólby byše popravomžno do dňa vólbu viesty. Justice by jednako usmerjena. To rika, sudnice a sudnictva nebychu nevotvisne, ale skerje politický instrument knježerstva. A vo sebe politická opozícia bu kruče přesčehovana a vod štazi potakim vo tajnej službe a tajnej policie NDR vuskušovana.
0: Štazi je zasadne jako instrument knježerstva ľudnosť doladovala a často mieše za to informanto direktne z ľudnosti. Tak napríklad stá so, že či informanča skrádžu vo zadrženiu, politickým nastajeniu a rozmovách kolegov, přečelov, susodov a samosvojbných rozpravjachu a z dým blízkostiacich přeradžichu.
1: Dále existuje v NDR plánuje hospodárstvo. Ležonosť a boda, fabriky a banky byšu zestatnené. A znanosť to hižo raz od svojich starších slyšeli, ale husto dobiehu stáčenie republiky dlho na tvoru, kaž napríklad na auta čakáč.
0: Hej, za nás klinči do dženca všo trošku nepředstajomne. My môžeme svobodne voliť, kož chceme, netrebáme so bojeť, zo nás přečel abo susod na knežarstvo přeradží a do chceme si nešto kúpiť, to s jednym klikom online skázame.
1: Hej, to trichí. Ve vobkodách máme vôľký vôbek na jedži a samo banánu namakáš v kujži kúpnicu.
0: Hej, to im tedy šo tak nebe. To bych ju druhé čase a vo tutých časách zonime po druhej hodine viac.

0: Přeco zase se prají, že je mladí na dženstvější čas hladají na šulu, jara nedisciplinovaná, abo oni zcova nevědža, jak napínat se, aby se šula v času NDR.
1: Tuž jsme se raz v učere jak šešana Korenka prašili, jak by se to tedy, jak jsou šulere v přirunaniu z dženca se zadržali, abo jak jsou se politické vopstejnosti na šulereju a tež v učere v uskutkovali.
0: Wieso doby my przytym pak wopmyslić, so je to jenoś nazwanie chrześcijana Korenka. Do ryka znacz nicht u drugi hinak na tutun czas laduje, albo ma hinasze nazwanie.
1: Smyso je opraszeli, jak je taki typiski szulski dzień wupadał. Gajś juns na dżens nie znajemy. Wosebie pak też, jak by się tutun dzień wod politiskich wopstynoszczu wobliboane.
2: Rano, když jsme došli, šišli najprve raz přizivili riadoňu, so riadoňa na vůčbu přijotovaná, štú pobrachuje a po něj šišlo ve těch vyšších litnikách postvo, přečestvo. Po něj jsou se odmývali tyž apele, například, když je bylo nějaký svědžin, ač je to nějaký jubilej, alebo jen druhé věcka, když například tyž věci na šulách, například zakojeno zakovanie srbských pravov, to je so například tež pel odmýval, abo když je so nekajka například vulka socialistická oktoberská revolúcia v novembru, potom je so tu apel 7. novembra odmýval, abo tež druhé věce, když jsme tak so zhejšli na šulské dvore, abo tež potom na Kudbach. Ja bym powiedział, to jest od szule k szule rozdzielne było, jak się to odmywało, a dysnia było potem na rozszerzenie, jest to troszkę przywrócone było, ale też nic. Tak, żeśmy to przenawają, zaczuwali, ale się widział, wiste system za tym.
0: A lada jo pak nitko na šulerju, kak běše to tedy takhle z disciplínu?
1: Hej, to jsem se jo vizo tež prašová, všako je hiše po NDR-ském času vůčobil. To jsem se jo tež raz prašová, jak je se to v běhu času zmínilo, abo hač je to konstantně ostalo.
2: No, já bych tvrdil, že je ve dženstvějším času tým modrostným viace zo svojom žanovou nečína. Po takým oni sú živí do dňa, do týždňa, do mesiaca, do leta a bez toho zo svojom nekejkej mysli čína, čo potom bude. A když oni potom se spokojnami nie sú tak dobrí, že oni môžu odpovedne úkony alebo tie zakončené dospieť, no aj to sa nekejkej puč namaká. Ale ja si myslím, že to bude příště, že ještě trošku komplikovanější, dokud však povrchuje potom tež zase šulorio a tam bude tež rozsud, štůž to činí jara těžký. A tež tu nemůžeš nikdy jenom tepovaný na okně, že si se tě rádo namaloval alebo umaloval, ale to bych tež hledat, co je třebné v hospodářství. Že z disciplínu nastupá, vězo jsme my jako šulorio tež vorakavstva tam učinili, jenom tak prajč. Ale ja bol prajč so v ženskym času je to tak, že ten šulor potom ten veste ranice překročí ten respekt a ten češčovnosť, to je spadovalo po mojim meniu.
0: To je nám křesťan Koring povedal, ale to ještě nebyl všetko.
1: To je vlastně v Čipni a po příšernom spolu je svišiče potom ještě dalšie doživina křesťana Koringa.

Představ si, že živý paradízu na zemi. Štoj si přije všetko, co či poskyčí. Handy, auto, abo raz do dovolá. Fenky za to všetko, či pak falujá. Představ si, tu se pône ľubosťa. Tvoj vop svieče pak při všim vúzamkne. Všetko je nož do kešný se vyrýbe. Abo nebo pýtaš pravý dvou nebožem šie.

0: V dženskim busovanju zaberame so s časom NDR, šež by še socialistická diktatúra a vopmezovaše všedne džen ľudí. Ale kak sú džiči abo modosni tutun čas doživili?
1: Madlenka je so pola Jana Čisvavka a pola Michaelis Serbinovie naprašovala. Kod si špichu za tun čas si šte džiči respektívne modostni.
2: Kak by še vaše živenie za čas NDR?
3: Hoj, ten docela nie je tak... Zásadne začúval, že si tým jedným celým inačným systéme. My sme sa celé jedno narodili a ako mladíčo, ty popom docela veľa súbne dostaneš vypistovaný, ale neviem, kaký spiev sme tam spievali, veľa serbské na každý pát, to po nebe celé tak kravočivé zaveše. Ja neviem, čo sa tam spievali, ktoré sú v nejakých mestách odrostli. Ale ve šúli, čo sa to pán započalo, vyzo, ako moda, bo pon tiež téma nové pionio, a tú modrú košľu sme tiež nosili a pon jo znova po pom tým všeročíšo. A ja jenož viem, ja bych kus nerodne, a ja som jen veľký zapisk dostal, dokud je moja košľu a tu tie rúbiško sú budne mejach, a to pon vizor dženíku stáva. A v to čas asi ja mil v mojej dobuce tú košľu a tie rúbiško jedným celým malkým faškom, ktorý si popom za tým pérovku myslím, bo a tak ja to ženy jac nesem zavúha. Me tých ženy nejo nikto náročal, to je to jara. Haj, to ma preč nic vúblatované, ale také še bo. Ja som jutom byl košlo a to rúbiško šo je nekaj kebáve.
4: To by še tý jeden čas musme jen tak zali, kaž jo to bo. A šuli musme dobili tiež veľa činč za ten stavizne, ktoré sú tam v tom času také boli, hač je to nekaj bol jen SED-zeichen, malvač, oder nešto také. Hej, to smo názorne nomili a to, že som už ja dženca dopoňč, že smo ma od dlnoskodinka do večer šišli, som ja mela pola jedna včera, tu nio tepo, také hulky SED-čvon, hatte Brenne und wo muss man da will ihren eine Hulke Namen ja nochmal was gatte SED Namensko Wupada das war bei mir erstens sind die Nährenche war bei Wupada das sind ja Gospodler Leger hast du mir noch Patch das da du geschossen mir hat am Silene Jote Lila das sind am schon nutz kann mir bloß nicht der war bei Gott und uns zu Mensch da ja das ist der Jensen dom Schwester Gus Amision hat hi hallo hör. Ja, to schon war, muss man da bei den FTJ-Koschlu so dran mit, da ja da war ein Appell, dahin, da wird die Schätze, dass die FTJ-Koschlu dann statt, hei, dass du da keine Witze bulli, gerade so, dass die nächste dran, wird weil die Nanas da projizieren. Sanas ja da Papa normal, ne, boah, da küsst man mal, dass dem Tag Horrorostli.
1: Hej, to byš ta Jan Čisvalk a Michaelis Serbinoa, kotraž sa nám v teďže s zajímavými staviznami rozprávajú.

0: Hilži, što si myslíš? Kelko vjersko bu za NDR-ski čas a do toho v delni a srečni Vužice v odpakovanje, co bychu Brunicu zdobili?
1: Marta, to ja vopravdu do toho, žanu představu nemám. Prajmi.
0: Hej, to by přes 80 psů a přidatně buchu jíše cíceči z džila zničené.
1: Hej, za NDR-ski čas bu industrija v okolo Brunice stajne větša, a so bychu mohli přeco viace Brunice zdobyvač, do bychu tež přeco viace pfoninu odpakovač. So bychu tute pfoninu domizn člověku by industrii šojedno. Tak bu přes 100 psov pak dosponje pak z džela skoncovane. A tam bydla co ľudžo z vulko z džela tež sábia přesedleni.
0: Nimo toho pak trebachu za budobyče Brunice tež dživačerjo a za to přičane viele nimskorečnych do Vužice a delno serbčina v všednym dňu so džen a dale zubi.
1: Cirkone dživeše viac a 16 tisac vyšší ľudí svoju domiznu vopuščič.
0: Delna Vužica je po takým vosebie pod industrializáciou a hospodárstvom NDR čerpjeva a ze širami toho dobia delno Serbia dženca išče vojovač.

0: A nitko přinžemy k najznačišim motorskim v NDR firmie Simson.
1: V NDR znata Staso Simson wohnje přes modele AWO, AWO, SRN a Vastečku. Modell SRN ježdeše samo ze spěšnosťu hač do 45 km za hodinu.
0: A božišo v liče 1964 započaso produkcija znatych mopedov Vastečka KR150. Tuto model staso z najznačišim v cywy NDR.
1: Na to sledovace model Vastečka KR Booster běše jeden z nových mopedov nové Vogelserie. A doc by samo 60 km za hodinu. Dalše mopedy tuto je serie běše modele Spatz a Star.
0: A vyše što? Samo Biskočík ježdeše v tutych času na mopedze od Simson přes krajinu v televizorie.
1: Po tutych modelach sledovaše vosebie znaty model S-Booster. Tutun je tedy kajs dženca bola modosnych jara vo plubovanu.
0: Tedy smidžeše tutu model samo bez značky ježdeč. Vo plito so dobjav jenož 8,5 DDR marku abo riunov vo plito za zaušenje pačič.
1: Ale tež, když dženca ze značku ježdič dobíš, sú motorské od Simsona po cevi Nímsky, ale vo sebe tule ve Vukoče jara voplubované.
0: To záleží tež na tom, že sú všetké mopedy ve Vopkadze na 50 km na hodinu vopmezované, jenož mopedy od Simsona donesú.

Dále slyšíme od Miley Cyrus zpěv Party in the USA. A dokáž vy zo serbské hudby došmič nemůžeme, zaspívá vám Milena Vočerec Nevedra.

0: Lečo je čopvoje svuncote štrude sviči. A my máme k tomu najprede za vás nekotre vici, kýž sú snáno zajímavé za vás.
1: Štož sa zajímuje za Astrocentrum Vúžica, kýž bychú vedomostnicu rade ve Vúžice mieli, abo tež k tomu slúšacu Einsteinov teleskop, tun má šancu 1. júnia s vedomostnikami direktne pri takej džirie, kýž tu všude toča rečiť.
0: To bude tam, mies Sernianami a Nuoslicami, tam mienujúce rúne džiru toča. Kak tam, što myria, to tam rozkvadu. Kulšte je vítane, netrebače so přizivič.
1: A na samstnom dňu, štvrtk večer potom, Votorenská rás vytvých mištostvo v Kopancu. Dora je Mexiko přečivo Južnej Africe.
0: Nímska ráje potom nedželu přečivo Curacao. To je mała kupa v Karibice. Božišo potom hýše přečivo Elfenbeinküste a Ekvador. Ale to je Božišo.
1: Woboje si nedom do kalendra zapisać, to môže zajímavé byť.

0: 13. 6. je skončne zaso tak daleko. Vužica pučuje.
1: Hajlecake 5. razy podaža so pučovarjo až po tucu mjenuce na 500-kilometrovske pučovanje. Tak mjenovane slavia máš po Vužicu.
0: Start je lica v horkach, kajšižo v zajšvih letach vočakuje v občinniku podvú čaru cí zastaranské stácie, bola kotrž môža skrutka odpočnúť, malý snack zešlapnúť a prošte kus biesadovať.
1: Kartky za Slavia máš, byto cirkúne císta pousta, sú za lica nážel hýže v úpšedate. Štož pak má zájem so dola v občelič, môže so v komentárach pod Instagramovým postom profíla Slavia máš přizviť. A snáno namaká so tamný v občelík, kýž sa svoju kartku rade odpýť.
0: A hewak su wieso pszilladorio a fenojo wutromne witane sportoce pohoniowacz.
1: A Marta wupczyli so tyle za na Slavia marszu.
0: Hajsz beta bożel nic, ale ja przyjem wszytkim, kis so wopczyla wiele wesela a wiele uspicha.

0: Cywe zajšwykons dżynja su na mjestem hižo 1024 budyskim naleču tak prawje hejsowali. Wod piatka popołudnia je na cioch wszelakich jewiszach po mieście tojż do hudźbnych gajstych kulturnych skupinów wystupiło.
1: Hej, a mjestni mi tež ta jedna abo damna serbska skupina, kajž popsobn abo prina serbska kulturna brigada. Pjatk zara tak tež skupina Janka Hanka a to na mjestu ich vikach.
0: Naš Franz je se pjatk večer, kajž mnozo druze Serbia, na ich vústup dojú. A kajž je namaj to prediži, že přeradžiu, byše nalada tam vopravdže vúbjörna.
1: Po vústupie je Franz so zčvonom Maxom Schneiderom rozmówiał. A wun chce wiedzieć, jak spokojom je kapava na tutom večeru ze svojej performance bywa.
2: Ja mu tak prajeć, tyž su, tyž o publikum tu, wun sma šetze spokojom, tkuž pon veselo čini a šojene ačen. Znano, tak neraje kajnci se dob šeje, ale aj, lajf ja šetze šo kusinak, ale tota te veselo čini. A vosebe s tým publikumom, to ten renče, když poviem, či subučina a za to mu to šo činimo. Za tuto leto vulkotné koncert u Budešine a dalšie ište sleduja a na to so všetce veselimo.
0: Hej, a viac vo příšodných vústupách vidíš sobučvon skupiny Janka Hanka, Josef Brizan. Tu ješ zmíče si netko celku a písajče a derie přípodskáč.
3: Tum šichane wustu mamo mo w Miłoczycach, a to 25 Julia, tam sobotem ja ton Vitae Festival, a tun smemo mo Litsa Wobubic so. A hej, potem šichane so pon w August, jo zaso w Budyšine, to budeme zarać w Sundowner. Hej, na to potom hišt raz w September, tež zaso w Budyšine, tun kročpa w Gamentnym Dome, to jo potom 5. Septembra. A hej, tun leto zakončiť chceme potom 28. decembra v Kruščicach ze Srbske Benca Fans a tam máme niekotre kruščenky v Spiotone.
1: Oh, hej, Marta, na Benca Fans, so ja popravže hižo jara veselu, to bude zavešie zase pravý viašk leta.

0: Jenacista Sinmehor startujeme za so cidnjowski hudźbny festival Meta Solis.
1: Na festivalu při Mimočan Skale wočakuje was najšelakoryše hudźbny smiry, od techno hač do rapa je za kóždone štop podla. Mimo to poskyča so přeco wopravdźe jara legendarna jedź, sobotu wočmeja so dźěłonički a dalše poskyčki. A zasadnje wočakuje was wotorjena atmosféra a dobra nalada.
0: Lica chcedža zariaduario festivala nimo dootež regionálnym serbským modžinským klubam možnost skičič festival sobu vôdoč, a to v formie svojského stana.
1: Když máte vy pod jakým cool ideju, jak byste mohli jako klub festival sobu vôdoč, hač přes sobotnější poskytk, mauký program abo snáno kickovú vyžovanie, môžete so přes InstaDM pola Meta Solis Festivala z vaši ideju abo konceptom poabíč.
0: 10.6. je za to deadline. Za zvopravdženie vaše ideje stají vám festival 400 euro budžeja k dispozícii a za sobu skutkovacích vašeho kluba dává potom darmotný zástup.
1: Štož chce festival sobu vôdoč, ale nemá ideju, jak mu to s modžinským klubom činiť, môže sa tiež rado za awareness team přizivíť. Za tutun pýtajú mienujúci hýšte ľudí.
0: Když máš pod takým hýžo názornenia ve funkcii jako awareness team, abo dobrú ideju, jak mohli festival jako klub sobu vôdoč, přizivče so rady pola zariaduario na Instagramie, account namakače pod mienom meta-solis-.